0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. října.
1: Operace svatého otce Lva 14. proběhla v úterý 13. října bez komplikací a podle plánu. Nejprve vám tedy sdělíme aktuální informace o jeho zdravotním stavu.
0: Dnes dopoledne sloužil kardinál Tagle mši svatou na závěr setkání svolaného papežem Lvem k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia.
1: Svatý otec zaslal účastníkům tohoto setkání zvláštní pozdrav.
0: A arcibiskup Josef Nuzík, který se jej zúčastnil, poskytl naší redakci exkluzivní rozhovor, z něhož vybíráme do pořadu několik částí.
1: Přejeme příjemný poslech.
0: Plánovaná operace k odstranění plicního nodulu, kterou oznámil svatý otec v neděli po modlitbě Anděl Páně, se uskutečnila v úterý 13. října v odpoledních hodinách na poliklinice Gemelli. Přibližně hodinu a půl trval chirurgický zákrok, během něhož byl papeži Lvu 14. odstraněn dolní lalok pravé plíce a okamžité histologické vyšetření potvrdilo diagnózu plicního adenokarcinomu.
1: Očekávaná lékařská zpráva, obsahující informace o zdravotním stavu papeže Lva, přišla včera pozdě večer, několik hodin po operaci. Lékařská zpráva specifikuje, že se přikročilo k radikálnímu zákroku, aby se učinilo všechno pro úplné odstranění nádoru. Jak dále uvádí oficiální lékařská zpráva, svatý otec strávil na operačním sále přibližně 3 hodiny, samotný zákrok trval asi 90 minut. Operace proběhla úspěšně a nedošlo k žádným komplikacím. Tiskové středisko svatého stolce dnes odpoledne přineslo nejnovější informace. Svatému otci byly provedeny krevní testy a rentgen hrudníku naplánované po operaci. Výsledky potvrzují hladký pooperační průběh. Hodnoty jsou v normě pro daný typ zákroku. Svatý otec absolvoval respirační fyzioterapii a vstal z lůžka. Může pravidelně přijímat potravu, posnídal a poobědval. Pooperační průběh se vyvíjí podle očekávání.
0: Co se týče délky hospitalizace, platí prozatím již oznámený časový rámec, tedy přibližně 1 týden. Papež je v tuto chvíli v doprovodu těch, kdo mu obvykle asistují v papežském apartmá.
1: Týdenní setkání předsedů biskupských konferencí, představitelů východních církví a pastoračních odborníků k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia završila mše na svatopetrském náměstí. Slavení Eucharistie z papežova pověření předsedal kardinál Luis Antonio Gokim Tagle, děkan kardinálského sboru. Láska v rodině, která je konkrétní, která nepostrádá chvíle únavy, chyby a pády, která je zároveň zázračná ve své nepředvídatelné každodennosti, se takto stává první školou schopnosti mít rád, prvními vzácnými a nenahraditelnými učňovskými léty radosti z lásky. Proto si zasluhují ocenění a podporu všechna úsilí tolika rodin, které v našich městech a našich zemích den po dni prožívají své povolání a poslání, bez rozruchu, ale často s heroickou věrností. Právě oni jsou velkodušnou a pro každého srozumitelnou odpovědí na Ježíšova slova, která jsme slyšeli v Evangeliu. Ne vy jste si zvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek, aby byl trvalý. Prostřednictvím svědectví těchto rodičů, dětí, prarodičů, lidí mladých i starých, malých i velkých, se evangelní poselství pravdy a plnosti života šíří účinně po celém světě.
0: Řekl kardinál Tagle, který přednesl homílii připravenou papežem Lvem. Svatý otec zaslal zvláštní poselství účastníkům setkání, které svolal k 10. výročí exhortace Amoris Laetitia. Jak víte, v těchto dnech jsem nemohl být mezi vámi. Z celého srdce vám děkuji za vaše modlitby a za práci, kterou jste společně vykonali, píše papež Lev, který je od včerejška, tedy od úterý 13. října, hospitalizován na poliklinice Gemelli. Sedmidenního summitu, který dnes končí ve Vatikánu, se zúčastnili předsedové biskupských konferencí z celého světa, představitelé východních církví, zástupci rodin ze všech kontinentů a řada teologů a expertů.
1: Svatý otec zdůrazňuje zejména vděčnost rodinám, které hovořily o svých radostech, strastech a nadějích. A děkuje představitelům východních katolických církví a předsedům biskupských konferencí za přípravu a za čas, který tomuto setkání věnovali. Papež potvrzuje, že se seznámí s výsledky práce a diskuzí a až přijde čas, přednese své úvahy.
0: Zejména doufám, že rodiny budou vždy aktivně zapojeny do života a poslání vašich místních církví a že vám budou pomáhat v rozlišování cest, kterými se máte ubírat. Až se vrátíte domů, ujistěte prosím všechny členy vašich společenství o mé duchovní blízkosti a mé podpoře. Dodává papež Lev a svěřuje každého z účastníků ochraně svaté rodiny. Prosím vás, abyste se za mě modlili, tak jako já se modlím za vás. Uzavírá svatý otec.

0: Pozvání do našeho studia přijal arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Během dlouhého rozhovoru jsme se dotkli mnoha témat, o kterých se diskutovalo po celý týden ve vatikánské aule, kam Lev 14. svolal setkání reflektující exhortaci Amoris Laetitia, věnovanou otázkám spojeným s rodinou a manželstvím v dnešním světě.
1: Rodina v dnešním světě, to, co ji vlastně nějakým způsobem nejenom ohrožuje, ale čím je veliká. Mě tam zaujalo na tom prvním, z čeho si můžeme vzít vlastně příklady od dnešní rodiny. Že není to jenom ohrožený jakýsi stav, který prožívá své napětí a krize, ale že my se můžeme vlastně od rodiny učit. A to je směrem k nám, k pastýřům církve. O tom vlastně mluvil už papež Lev na tom prvním setkání, že můžeme se učit od rodiny té rezilience, to znamená takové té odolnosti. A to mě hodně oslovilo, že my někdy jsme. I my jako pastýři církve jsme takový lehce zátěživí, že tu zátěž neseme hůř a rodina ji nese, vyrovnává se s mnohými. A to tam hodně vyznělo, že to k nám míří a papež to sám říkal, nejenom my jako pastýři učíme rodinu, ale my se jako pastýři musíme také učit od rodiny.
0: Tématem druhého dne setkání byla otázka mladých lidí a jejich povolání k manželství.
1: Tam to jeden z těch biskupů našich kolem stolu to pěkně vyjádřil, že manželství je jistý přístav, že to je jako vlastně jakási pevnost, důležitá pevnost v tomto našem světě. A to mě zaujalo a bavili jsme se o tom, co pro to udělat, že bychom měli říkat třeba i rodinám a manželům, my vás máme rádi. My víme, že to není snadné žít v rodině, ale my vám za to děkujeme, že usilujete o ten harmonický vztah. A bylo tam hodně nejrůznějších impulzů, ale toto třeba mě zůstalo nejvíc v paměti.
2: Tohle je téma, které je jistě velmi nosné, protože křehkost, zejména mladé generace, je opravdu velkým tématem. Vím trochu, o čem mluvím, protože moje děti jsou v takovém věku, kdy se s tím velmi setkávají. Papež se toho dotkl také ve své úvodní řeči, když mluvil o křehkosti mladých lidí, o jejich strachu, protože oni jsou často pod palbou vlastně určitých katastrofických scénářů, třeba pokud jde o ekologii, a na druhou stranu je vlastně tlak sociálních médií na to, aby vždycky vypadali dobře a v pohodě. A uprostřed toho zůstává taková propast. Mluvili jste také o tom, jak vlastně naplňovat tohleto hledání a to prázdno, které někdy prožívají lidé z nejmladší generace.
1: Máte pravdu v tom, že každý den a v různých podobách se tamto slovo, ta křehkost, fragilita objevovala jako jev, který je nám dán, abychom ho nějakým způsobem uchopili a upevnili. A to, na co se poukazovalo, tak aby se mladým dávali vzory právě v těch starších manželech nebo v těch, kteří už mají něco odžito, aby viděli to svědectví, že manželství je krásné, přestože jsou v něm potíže. A já jsem třeba mluvil i o tom, že my využíváme třeba v naší arcidiecéze, určitě nejsme jediní, že biřmovanci v přípravě na tuto svátost mají také setkání s manželským párem, který jim vydá svědectví o kráse, náročnosti, ale také radosti z manželského života. A to je cesta, vidět to svědectví.
0: Třetí den byl věnován prvním létům manželství.
1: I podle těch různých výzkumů, které má Národní centrum pro rodinu, přestože je tolik potíží s manželstvím a rozpadají se, tak lidé nepřestali toužit po harmonickém soužití v rodině. Že třeba 70% lidí pořád touží a hledá harmonický a stabilní vztah. A to je velice dobrý. A my jsme se bavili vlastně o tom, jak pomoci mladým v těch prvních letech, aby dokázali ty krize, které přijdou, když opadne ta první vlna takové té jakési hodně i emotivní lásky, jak je překonat. A tam zase zaznívaly impulzy, jak třeba vychovávat děti, jak si zvyknout na rozdílnost svého partnera. Pan biskup z Maďarska říkal, že u nich v diecézi snaží se nést takovou myšlenku, že jednu hodinu, aby třeba maminka v rodině byla za den jednu hodinu sama, aby se někdo o dítě postaral. Potom jeden půl den za týden a potom víkend za měsíc. co si konkrétního, a takže jsem si říkal, že i toto je může být něco, čím z Říma, s něčím konkrétním odjedu a co také rád tlumočím skrze Vatikán News a vysílání Českého rozhlasu Vatikán.
2: A čtvrtý den byl tedy věnován těm krizovým situacím, na které velmi často bohužel tedy tato apoštolská exhortace byla redukována. Došli jste k nějakým závěrům? Je možné shodnout se na některých bodech v přístupu k těm právě znovu sezdaným párům?
1: My jsme všichni čekali, jak se to bude vyvíjet. Ještě předtím, když to papež Lev oznámil, že nás volává sem do Vatikánu, tak jsme říkali, tak to bude 8. kapitola. Ale ne, že se to opravdu rozestřelo, ta pozornost na celý život rodiny, a pochopitelně by nebylo správné, kdybychom toto téma opustili. Zaznívala tu zkušenost, která se dá vyjádřit vlastně u všech stejně, doprovázet. Všichni s tím za těch 10 let máme nějakou zkušenost. Já jsem tam třeba představoval tu cestu plzeňské diecéze, kde hrají roli ti misionáři milosrdenství, kteří vlastně se setkávají s těmi, kdo žijí v novém vztahu. Ten pohled byl u všech stejný. Pořád vystupuje také ta otázka, že nejde tu jenom o ten pohled teologický, aby to odpovídalo teologii svátosti manželství, svátosti smíření, eucharistie, ale také je tu ten pohled pastorační, že co to udělá v pastoraci, a potom, myslím, že to byl chaldejský arcibiskup, který říkal, nesmíme zapomenout na ten rozměr pedagogický. Kdybychom udělali nějaký krok, co to vlastně bude znamenat pro mladou generaci, co to bude znamenat pro tu místní církev. Ten závěr asi dá se říct, že k tomuto dni byl takový, pokračujme, hledejme, poznávejme, ale nespěchejme.
0: Na závěr jsem pana arcibiskupa požádala, aby zavzpomínal na svoji rodinu.
1: Rodina byla pro mě spojena s tím zážitkem domova, že místo, kam se vracím, a to je taková ta první věc, a to druhé, byli jsme velká rodina a tatínek s maminkou nám říkali, měli jsme vás 11, ani 2 nejste stejní. A opravdu s někým jsem si rozuměl víc, a do dneška to tak je, s někým třeba méň, a tím jsem se vlastně učil v té škále těch povah připravovat na ten život, kdy budu potkávat
2: církvi.
1: Lidi v církvi a vlastně všude, kde jsem byl. No.
0: Hovořil olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, předseda České biskupské konference. Rozhovor s ním se brzy objeví v plném znění na našich internetových stránkách. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
3: Od mikrofonu se loučí
0: Johana Bronková
3: a David Válka.
0: Laudetur Jesus Christus.